Sanfilz, Easy Bizou in Norma Jean Martin, Into the Stars. Smo slišali, sledi rubrika Najnovejše na Salomonu in z nami Mik, Beautiful Freaks. Najnovejše.